Tu Kuścio, inti ver, bojem tiš v Sanoku, kde jim meškal v jednom pokojíku, ale situácia je taká, že jim otváranko do nej jim nemal. Faktočne nemal otváranko, bo nemý jim chodit přes oficínu, to jim skákal čerez plit. A jak jim prichodil domí, to dobrý, že stopok v ploti byl rivno vrizaný, ne na nesklesej sto, ne na skis. Bo jim vidro stavljal na stopku, potem preskakoval čerez plit in chodil do chuž. No, jaký sú vodu, treba bolo mať v chuži na hmatyša i na čaj. Vykno na švit. Čerez moje vykno v dveriach, ktoré je vykno dveriami, vidno jeden dach so smoma komenami. Za dveriami s vyknom je drančastý plít, v ktorom nit otveranka, čerez ktorý skaču druhý rik. V mojim kutyku 3x4 mlynyča, vidro i baščata. Železná postiel, mladá žena, Christos na štini rozpiaty. Na mojim stoli zhydno ležat Harazimovič, drač, horáci. V mojim jazyku kosty neje i racii. Na mojim stoli zhydno ležat Harasimovič, drač, horáci. V mojim jazyku kosty neje i racii.